Super klasika, ki so mi jara, jara ljudi, skupina Abba. Dve menšini hišče, potem je hižo Bedelk nasedom, svitavo hižo dvonka davno je. A temperatura okolo 14 stopnjev, potem zo je so tak renje, če se bo noc šovo. Ja so nađijam tla tež pola vas doma. A to se mu ni male čas, nek staj, če bih celo hoda, bih vam čera prajeva zo okolo 7, napo 7, 7 se započni, a tak bješe tež, a čen se rano hađo napo 2 je so derje a vomirje švo, se noh ceče tiš poladač, kelko je so najšpo višak vesče na tute informacije so tiš pšetco veselime potekim. Što nače stopnju runje žive slepro pokaza, pož začuču pak vokovo jednače, noha je bih se dženca rano tiš auto zatepiva z najminča sputk, zo cele nebiše tak fršne, a potom temperature dženca maksimalnje na 19 stopnju zalizu pšes pšipodnjom, Můžu se tež ještě raz podešťovat, tak věstča meteorologojo. Jutřiša nedela. Maximálne hodnoty zmije v okolo 23 stopňů, se sluncom startujeme potom, so skrotka tež zase zmíně se smorčelemi a na večer na popodňu ještě raz so slunčko pokaza. Pondela tež bude odmieniała miniata najväčšie hodnoty, najvyššie hodnoty 21 stopňů, odrania najpredra se svuncom přes připudňo, zaso mročele a popudňu tež zaso svunco so pokaza. Temperatury příhodné teďže nebudu cíle tak horce, kajšie v minulých dňach zmijeme abo mijachme. Okolo 25 stopňů to jsou najvyššie hodnoty do týžto příhodného teďženia. Bedelk nasedomje, dobré ranie přeje samský rozvoz. Strobí vás zpívajo skupina Konta.

0: sobota rikati sharanchi sport hisianum rehorium spoki vami dotnia.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
2: Prenje kopanske mustvo športoveje jednotki Kruščice pojedže dženca do Dobruše a raje tam ve okresnej vyššej líze od popodňu Cioch přečivo celkej športového tovarstva Našice Dobruša. V samstnom času sme jam odrobili skulova do miacu lepšinu přečivo hosčom z Gros Naundorfa. Sudnik vinovatostnie dybkové ry v Kulovie budže hoskočan Matias Král. Vupetane kopanske ry juce nedželu, radvorju a tež Nebelčica smeža so přivisnice stajnje na dvire veselič. Novo vutvorjene rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice startuje do zromadnje premiernije sezony. Vone nastupi napojenej doma Nebelčicach přečivo rajnemu zjednočenstvu Beva Kunostorf. Potem raje popodňu Cioch prinje kopanske mustvo športoveje jednotky Nebelčice přečivo hosčom z Minakova. Vobaj celkaj staj tydženja z nerozsudnym 2-2 do sezony startovavoj. Radvorju raje tamniša rezerva nedželu jenej přečivo druhému mustvu z Horou a vo Cioch prinje mustvo přečivo celkej zelenobivých Sepice. Druhé kopanske mustvo športoveje jednotky Kruščice nastupi nedželu Cioch ve Vúžnici a prinje kopanske mustvo športového tovarstva Marijinej hviezdy v samstnom času doma přečivo FC Vúžice. To je rajne zjednočenstvo, kotrež raje v nadrožnej Rabovce. Domiacu lepšinu zmeja nedželu popodňu Cioch Ralbičance Sokolio, dodelan přijedu kopario z Bukec.
0: A potom poladame vezotež na motocross. Viktor Belkoc z Hoska, Franz Bilk z Šunova, Julian Berencmajer z Spančic Kukova, Matias Kupka tež z Beskic, abo Zlinek Král z Javore, to sú 5 mienov serbských motocross jezdžerov, ki startuja dženca v Bukecach na 6. bukečanským motocrossu na Šťarnišču. Ubyčovanie prevedže sa tež na polu pola Rodec, Nims Rodovic a prinje bihy za počnú so do budňa 10 do napo 1. Vône vúbeďovanie bude po budňu Cioch.

Štyri minčiny do napu sedmich je. Ja so tam zcela nervu spinkujú, dež prajú, ach, mi tež drude heja boli. A potom so niekotru škúli tež praša, seda ty dosť špíva dženca zcela. No a ja, to je přeco tajka viec s tým pičom, so dosť vody piješ. Menujce treba vodu tež naše moze. A to je vážne, so pijeme. 5,7 do 80% vody stúte je naše moze. Ze vopsteja, a dež jenož 1%, abo kýba 2% menej vode ve mozach máme, potom dostaneme vovu bolenie, abo so nám verči, abo sme mučni. Potajkým je to jara vážne, zo dosť špijeme, tež koncentrácia, potom popúšči pravidlone pič, a dež potom svyšíme z najmínša 2 abo 3 litre, potom milí so na to mieč.

0: Na půl sedmi, že?
1: Srbský rozhlas. Pověstře. V studiu Blanka Funcila.
2: Dobranje. Ve Radvorskej starej cirkvi se srečce je se očera na vúčarja staviznarja a dirigenta Achima Brankačka spominalo, kiž je se očera před 100 letami Mirkoje narodžil. Za svoje dživo za Serbu, vo sebe pak za služby za komia, bu jeho meno na čestnú táflu přiuzate kotraž vysa staré cirkvice. Na nej je netko 11 meno vúznamných ľudí za švrch let stotku do kamenia zadepane, kiž sú so v Radvorskej vosadže na

0: Atko is rečarskim kirlušom, jednu z prinih vumjerskih literarnych tvorbov serbskej reči napisao. Šula Kamila Klimanec Budešina je dostava stipendij Sakskog ministerstva za kultus za šulski vopit ve Česke. Doromade 50 stipendiju je so rozdžilivo za vopit ve Česke jenoš jenički. Šulaka Serbskeho gymnázia je od sreč septembra hač do sreč oktobra v Praze a přebyva tam pola hostne svojbe. Zato je so naliču při požadanskich rozmuach přečivo drujim šulariam přesadživa. Od čtvrtka přebyva Nibelčicach francouzska delegácia agrárno-ekologického towarstva z gmeny blízko Kan. Oni sú hosťo nibelčanskej založby za nučko kmanosť. V zvisku z fachovej vúmenu vo produkcii biorataru a struktúrach sa struje zeživenie opytachu čera bioburu Marka Smovu, Ronia Rebeša a Ignáca Veselu. Dženca popodňu zetkavaja so niedže, z niedže 60 podpiračelemi z družstva Permagold za vedženie po miłočanskej skale, za přednošky a dživarničky. V Rozborku je Svobodny stát Sakska další džel policajskeje vysokeje šule dotvaril. Kajž finansne ministerstvo z dželi sú čera tři nové přebyvanišča přepodali. Doromade maja tam netko miestno za 500 studovacích. Dotal by džel z nich decentrálne ve mieste zamestnené. Jako přichodne dostane Vysoká šula Sakskeje policie ešte moderne tréningové centrum. Doromade investuje Svobodny stát v Rozborku aktuálne niečo 500 milionů euro. Ve Veľké Dubravje má nová miestnosť za vierovania nastať. Svobodné vierovania chcieť a přichodže tamnejšie vodarní poskyčiť. Gmeny Radvo, Veľká Dubrava a Malešece sú na zažvém posedženiu obsamkli ideu stavníctva podpierač. Kaž praj viesnenosť a Hardy Klaus vúživa sú ležonosť dotaljenosť za kuždoletné remeselníske viki. Z nové vierovanské miestnosťu maja tež sanitárne trakte nastať. Vodarnia bude 1620 natvarená a je 24 metrov vysoká. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internetče a na naši, abo ve našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca převahuja mročele na nebju. Vone môže sa všetko zase podešťovať, abo švíle sú možné samotýž jednotlivé nevedra. Maximálna temperatúra takhle okolo 21 stopňov. Júdce potom aj trochu jace svunca a tiež temperatúra takhle okolo 21 stopňov.
2: A 4 drežďane nás mia kamienicami, s drežďanami novým místom a drežďanami zapadom. Tam je so nezbožostavo, tam je droha zaračená.
1: Serbský rozvoz.
2: Potekím autodroha. Peč menšinu po napu sedmich.

0: Was am ich noch benapo? Set mich, yeah. Der Radvorio, dam Maja, was rich sis, da ru zirkewe gottrisch, wiesasche dotal kamint na tafla. Atos is mienami, zitsetschi wusnam nöch serbo wasabine, gottrisch susove sein schwirchlitz dotgach, verrat was gewossate narodjili kiba, venis gut gowali, mich au tschislan abschickwat, aber Handri Dutschmann, Jakuba Tschischinski, Juri Wiener, aber Josef Nuak. Jako, jedene zitsete mieno, jeso him tschera nit gottisch, de mieno, nebo Achima Brankačka přidružilo, kýž Borunie čera svoje stoty národnine svědčil. Kormia je na světnočnost šprosil a to už to přečelo svůjbných a věsneniu je přišlo. Jan Nuk například by byl lid v kurje Prava ruka Brankačka.
1: Já myslu, bez Achima Brankačka Kormia nebyl přes 100 let mou na svůjské závězně zladovat. On je 47 let tom kory dal jeho kouk a je nespocnivý, tež v komplikovaných časách, když je vnímali koryázenou. Ne on vodku dožita čísnou, ale je celý prostě vábil a na koncu tom kory zase vnímali bezvědomí a doživě nás budil. To je jeho největší zásluha, aby se tež jeho autorita a jeho charisma. On je mou lidi hýmať, zajímovat, zahorit za srbskou kulturu, za srbský spěv, za kohový spěv. Já myslím, že tím leží jeho největší živěnský skutk.
0: Top raj Jan Nuk. Komia, to je to přečelo svůjbnoch a věsna, njo je spomínalo včera na Achima Brankačka.

osmičinu do sedme, hľadajú ešte raz na zetkanie evangelských servo, srbské evangelské tovarstvo a mači je svoj bečenca ešte vážne pokývam všetkým. Šušce prostče sa jenoš na ekumenické nutonosti v občelič s dekanom Vítom Ščapanom a srbským superintendentom Kristofom Rumelom, to môže sa tak tiež činč. Netrebače na každý pád sa na pučovaniu v občelič přijedšte tiež radľubie jenoš na nutonost a potom na viesadu a zromadnú svačinu. A štož chceš nešto přinosovať, když sa tam bifej kieči na tvári. Môže tiež rádi nešto ze svojské kuchne sobu přinesť a přihotovať. Potekým nutonost bude na večer pečeť.

0: 5 minčinov do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Juri Čornak z Nevečic.
2: Dnes sa svedčíme svedže Marie Kráľovne Janželu a sviatach a zdobom Kráľovne Míra. Stavizne tuto svedženia započínalo sa s Marianským liče 1954. 100 let do toho bieže sa dogma vo nevoblakovanem podieču vozjevivo. Hač v leta 1969 sa vundňa jena cíctem je svedčeše. Přes kalendarisku reformu Bamša Pauva 4. sú Marianské svedže na 22. august přesene. V mnoho kirlušach a modlitvách učekáme sa Sviatej Marii ako Kráľovny Nebes. Taktež u krásnoštiem Vožovcu, kde šriká v poslednej stúčce, kotu si u nebesach skonoval. Na dženstnejším svedženiu češťuje sa Mač Boža s dobom tež ako Kráľovna Míra. V našim nemernom času mieli sa na to dopomniť, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče sa a potom bude mir. Tež v Međugorje je Mač Boža vyrivem hižo na cečim dňu zjeveniovu namovjava mir, mir a jenež mir. Šako sa vojna pri ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobách. Kde sa svojbe abo vosadný zromadný rožovc modla, kajže to Bohu, čak v mnohých vosadách tyžinc se zvášňom, spadaja múrie hýde a nepřečelstva. Tak voha nás Mač Boža, to zromadná pačeraja vo mir, přetež zviduch ženy nespí, nech je vohanie ščirujeme.
0: Dobrá Juri Čornak ze Snebečic, svinadavku a zamovitosť, či tam nižšie je vosadem.

so mieli dosť špič, o tom sme džencáno hižo besadovali, tak zo či heja neboli úsady, to na tým záleží, so vopročne přemalo pijeme. No a niko to škúli praj, ach, přeco jenož tú čistú vodu, to nie je zcema treba. Voda hodí so cíle normálne tyž posvočiť, hač nakraje, če tam kolieska citróny núc, abo natýka, če tam šelake aj koreniny k tomu samo kurka hodí so nakrač, abo tyž čvak melone. No a ja tak tyž voda dere svočiť. To perfektného liča.

0: Women's Color, co by zbožuny ve hajku tam, no je to neko trošku líhajk, má věsty staví zničky, kohač, sano, sotýš na vaše dopomniče. 5 minčinu do napou 8 minče.
1: Policia z G.
2: Budeske strutni studnje 27-letni šofer Opela štvort k popodnju 12-letno Hulčica Pševidžav, kjež cyše překod za pišku přeprečič. Auto zjedže do 12-letno, kje se lohko zrani, 27-letni pak je prostče daleju bez toho, zo by zastav a Hulci pomal. V občanne sledženske napravu vedžichu zastavniku potom k zavinovari nezboža zastavnice z časahu muže jezbnu dovolnosť a zavies čeho auto. Rentner dobi sa netko nedovoleného odsalenia z miestna nezbožadla zamuvič. K zražce mes v osobovom autom a kolesom je štvort k večer v Malešecach dojšlo, 16-letne jedeše ze svojim bajkom z ležovnosti na Linjansku drohu a převidža přitem pošim zdaču Kedija 22-letného. Mode kolesova počerpja lohke zranenia. Na oče a kolesu nastavěcna škoda nědže 12 000 €. Policia je štvort k nímale 5 hodin do spěšnost šmíriva a to na S4-10 vysokosti Nibelčice, tam, kde směš maximálně 7-10 km/h. Od něžto viaca 600 auto by štorci přespěšně popuču a nespěšnější by furt svoje růzky značku ze zvěcat 100 km/h. Šoféra očakuje netko 100 000 € pokuty a dybk ve Flensburgu. Štvort k popodňu je so 5-7-letný muž z Kulova pola policie přizivil, kýž jej zdžili, zo je nechto na jeho kočku cilju, pozdaču z povetruje cilbu. Dovezechu kočku k skotnemu lekari, kýž možeše kočku od bolosti, tyž skončne vumožič, škodovane zapoda vozivine přečivo neznatým, dla přenženja přečivo zakonivo škyče zvierjatov.

0: Napu Vosemiche.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Bratvorský starý cirkvic sreče je so čera na vúčarja staviznária a dirigenta Achima Brankačka spomínalo, kýž je so čera před stoletami Mirkoje narodžil. Za svoje dživo za Srbu, osebe pak za zaslužbe za kormia, bú jeho meno na čestnú táflu přiúzate, kotra švisa starý cirkvice. Na nej je netko jena cíceče meno vúznamných ľudí zašvých let stotku dokamenia zadepane, kýž sú so radvorské vosadže narodili abo tu skutkovali. Komia je sviatočnosť v obrubiu. Svedženskú nárieč mieš je nuk, kýž by je začas Achima Brankačka 15 letov předseda kora. Tvorstvo přečeljo Smolerec knihovne je so včera nesvačidle ze serbskými staviznami se zabierało. Na letnem vuleče tvorstva predstajištaj Trudla Malinko a Handri Wirt, 20 přitomnym mestrujim porebnišćo cirke z nedeši Faru a Rot. Přitom v obladachu se serbskorečne pomniki a zonichu vo serbskich vosobinach, kotre so nede veuse narodžichu abo tam skutkovachu. Mestute mi bie fara Juri Mien, kýž bie ve vosomnatem letstotku se s rečerským kirlušom jednu z prinnich vumjuskich literárnych tvorbov serbske reči napisau. Šulaka Mila Klimanec budešina je dostala stipendii z

0: strukturach za struje zeživjenje wopytachu čera bioboru Marka Smovu, Ronja Rebiša a Ignaca Veselu. Čenca popodňu zetkavaja so znieđe 60 podpiračelemi z drústva Permagold za vedženje po miłočanskej skale, přednošk a dživaničky. Večo budže zjavny koncert, jako švarca banda, na ležunosti zaožby Nebelčicach. Ve Rozporku je svobodny stat Sakska další džil policajskeje vysokeje šule dotvaril. Kajž financne ministerstvo z džili sučera cínové přebyvanišća přepodali. Dohromady maja tam netko miestno za 500 studovacich. Jako přichodne dostane Vysoka šula Sakskeje policie hišće moderne treningové centrum. Dohromady investuje svobodny stat ve Rozborku aktualnje nieđe 500 milionu euro. Ve Vulkej Dubravje ma nowa miestnosć za wierowania nastać. Svobodne wierowania chcedža přichodže tamniši wodani poskyčić. Gmejny Radvo Vulka Dubrava Malešece sú na zajšwym posiedženju wobzamkli ideju stavnistva podpirač. Kaž praj wiesanosta Hardy Glausch wužiwa so ležunosć dotaljenoš za kóždoletne remyselniske wiki. Z nowej wierowanskej miestnosću maja tež sanitarne trakty nastać. Wodarnia bu 1920 natwarena, a je 24 metru wysoka. A to bych o nasze powieście, kotryż namakacze też na naszych stronach internetu, aby naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Aj dżensa drej mroczyli przewahuja, a może so też przeco zaso podejść czuwać po podniu, môžu potom snáč tiež raz svunčko pokazať maximálne 21 stopňu dženca, júce trochu přečelnišo, ale rúne tak kvôdno, tež tak chceš.
2: Na drohách v Serbskej Vúžice so ničo nestáva kečbu prošu ve Drežďanách na A4, tam je so nezbožo stavo, tam z džela je autodroha na smier Kamenica a Lipsk zaračená.
1: Serbský rozvoz.
2: Štyri menšiny po napo, 8 je.

0: zase zahajíva na voľnom tohošťu s dujerským orkestrom ze Skamienca a českého Konina tiež všetko vulka a dobrá nalada a s tým je vulký vuling ve Lessingovom mieste. Felix Cisch je ve Kamiencu tiež pobyl a so z mody šulaku rozmovial, za kotrúž je boršť, bo viele viace hači jenoš autoskúter, hubarské kovo a cokorová vata.
1: Tak klinčeše to včera večer o Kamiencu a stajke atmosféru väčšina z nás zaviesče tiež boršč zviazuje. Za svedženiom, kýše šako tiež i materiálne kultúrne herbstvo UNESCO, pak cítuj što viacačto. Dana Kacerec ze Smerdžacie je každé leto rade podľa a to nudom ve viacorých funkciách, hižo 8 leto za sobou obdželi so jako aktívna čevozvučovalka na programie.
2: Also muss man nicht jen oder zwei Monate Predator schiertujeme, trainujeme, jara akutne Sato. Da in Dübibonte, na husch hat den wirklich change, so jen du ne Routine, nur so sonne, so metter de, da kreine in der Tschechia, also da quelle Luigi, die ich bin hatte, belada ja.
1: Ustup Čevozvučovalkov je v útoru večer po takým jeden zviažku. 15-letná Smerdžičanka je s dobom tiež šulorka na Lessingovom gymnáziu a s tým vizo na tradicionálne maj čao maj šulerio podľa. Přitom so ze sobu šuleriemi ve viestej mirie celé leto na to přijotuje, šako raja znamky vážnu rolu.
2: Najprve prajene přes celé leto vojuje šulero, kojiže radoni o tún o vince, alebo o tún takmenované klasenfáne, tún najlepšie z radone nose. A te vince, to je najlepšie šulero po ňom. To celé šeloko, jo. Ale za tých, kýž to môža vnešť, za tých je to jedna opravdu vôľka čest, co to môža všem pokazať, čo ja som tak prajene tá najlepšia, oda tú najlepší radoni, bo ja som súbota najlepšia, a je to jedna jara vôľka čest, jo.
1: Viac hač 1700 šulako a šulerio bieve drastče, vúčenie punželu dobrošče a so štvrt kvečor symbolistce zase do miesta na uročí. Po legendže leží vukadišťo tuteje tradície 15. letstotku, jako huziča miesto Kamienc vo Rožachu, obydlario nevedžachu si rade a posvachu zadvielovaní šitke dječi bieve drastče z miesta, vojakam napřečo, na čo ješ so huziča smilichu.
2: Tun Chacha, das ist meine Radonu. Die ist super schön, boah, so tolle, harte zwei Winzer, schon da war Pradjerane, sieht aber bladert. Da sind wir wirklich dumm, wo Pradjer wirklich halt, ja.
1: Zwiedzenski Czahaj a wustup Czewo Zwuczowako za Danu Kacerec budu przychodne dny też troszku napinać sem. Na zromadny czas ze swojbu a przeczelemi pak so też jara wieseli, po sebie na wulki woniostroj sredu wieczor.
0: Čarovšieho svičia ve Kamiencu, po takým zaso znatú boršť, až do štvrtka ste Jane Šelekoriše dybky tam na programe Kultúra, šport, všelaké aktivity. Tam je na kojže pad za kojždoho nešto podľa, ja so nadžijam za vás tiež. Felix Cisch, bieše popuču, je zezbieral tak pravú atmosféru. No a ja načo, da so vy takhle dopomniče, chcete nám to napísať, što radľubi môžete přes náš čet, što da je so vám na kamienskej boršti takle kulivo, džesač podna po 8. Dobre ranie přijem moje z budovského studia Blanka Funcina a Diana Fručec-Kremichová.

to je tež štovarstvo a zetkanje v domiznje. Kde so pyta za power serbom v Nuknici. Ja išče prajo za môže čisto přizivič. Pečo mili na kujžde pat byč přes serbske močinske tovarstvo Pauk a Instagram. A potom je afterparty při kopšinjanským rodišču. Jutce, nedelu přeprošuje domizniske a kulturne tovarstvo v Nebečicach na Džečace Čaporoviki. Kramoštič môžeče tam ve starých viecach od pošipovňa 2. až do 6. na Svečinské vúce. Sida tam tiež kofi a tykanc. Jutce nedelu sú tiež svojbne kemše v evangelskej ľudovskej cirkvi v Rakecach. Požanovanie šulských nováčkov tam zmeja s tým spočatk tiež konfirmacijskeje vúčbe a potom po kemšach je zromadne vosadne piknik. Česačich so kemše započno. Bošice sveča, 150 let dobrovoľná vohňová vobora. Dženca sobotu od popřipúdňa 2. pokazuje tam hašinské a druhé jezdčí dva týž program se s dječimi a vizo týž za trochu staršu možinu, dežče tam vo hučbu. Vieska je dreje mała. Zejice, ale vulce chce čas romadne svičiť 657. jubilej prvního naspomnenia dženca od popodnia cioch a 6. tam smiče so na přednož kvieselič k viesnym staviznam. A potom poladame do Pančic z Kukova. Tam podvú kloštorskej vody je nastava v minených letach a mesacach komunikacijska arena. Tam ste preprošeni na svojbne svedžen. Tež se spisanym programom tojšto hostčimi vo čelne dere meče je tam tež postarane po takým krasne popodňovo 2. až do 6.

Hostčiče přichodného svitového setkania Młodziny budže kletu južnokorejska stolica Seoul. Berlínske arcibiskupstvo, kajžtež Zolaska, Erfurtska, Adriežďansko-Mišnjanska diecéza poskyčuja zhromadnje ze spučovanským bírobom biblische Reisen, a to ze Stuttgarta zajmovanym młodostnym a młodym dorosčenym tajku jezbu. Mili pak mjez 18 do 53 let byč. A setkanje budže od 28. julija do 9. augusta. Dvaja po tisaca nekak tuta jezba pvači, nečivajce toho. Jeli chceče so tam vobdžilič, možeče so nezjavjace přizevič, nezavjazovace přizevič. A to hađo punđele 11. augusta runje pod tutem bírovom vozidvunistva biblische Reisen. Poladajče tež rade hišče raz pola kolego katolského posova tam namakače tež pravi link za to, so možeče so direktnje tam přisevič. Potajkim za kletuše svetove zetkanje močine.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: Prenje kopanske mustwo sportoweje jednotki Kruščice pojedzie dźensa do Dobruše a raje tam we okresnej wyšej lize od popołudniu cioch přečiło cyłke sportoweho towarstwa Našice Dobruša. W samstym času zmeja modrobili skulowa do miacu Lipšinu přečiło hosćom z Gros Naundorfa. Sudnik winowatostnie dybkowej ry w Kulowie budzie łoskoczan Matias Kral. Wupetane kopanske rjuce nedzielu, Radworju a tež Nebelčica smedža so přivisnice stajnje na dvere veselič. Novo utvorjene rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice startuje do zromadnje premiernije sezony. Wone nastupi napojenej doma Nebelčicach přečivo rajnemu zjednočenstvu Beva Kunostov. Potem raje popodniu cioch prinje kopanske mustvo športoveje jednotki Nebelčice přečivo hosćom z Minakava. Wobaj cilkaj staj tydženja z nerozsudnym 2-2 do sezony startovavoj. Radworju raje tamniša rezerva nedzielu jenej přečivo druhému mustvu z Horu, a o cioch prinje mustvo přečivo cilkej zelenobivých Sepice. Druhé kopanske mustvo športoveje jednotki Kruščice nastupi nedzielu cioch ve Vúžnici a prinje kopanske mustvo športoveho towarstwa Marijinej Hwězdy v samstnym času doma přečivo FC Vúžice. To je rajne zjednočenstvo, kotrež raje v nadrožnej Rabovce. Domjacu Lipšinu zmeja nedzielu popołudniu cioch Ralbičance Sokolio, dodelan přijedu kopario z Bukec.
2: A dobra, huk, mam hišče za fenu motorsporta. Viktor Belkot ze Słowska, Franz Bilk ze Šunova, Julian Behrens, Maja ze Spančic Skukova, Matias Skupka ze Spieskic, abo Zdenek Kral ze Javore, to su jeno špečmenu serbskich motocross jezdžeri, jogiš startuja dženca ve Bukecach na šistem bukečanskim motocrossu na Ščernišču ubiđu Wanie przewiedzie są na polu pola Rodec, nimc Rodewic, prynie biehi zapocznu so do podnia na po jednaczych, wone wubiedziowanie zapocznie so po podniu cioch, a runie so deszczuje, tak budzie tam połne bota, mięczynu pobiedl knaczywicz.

0: kulom honiť, pytieš ma tu, jako v ubydlachu so dzieci, s herbskim superkappe, modine de Košicach. Štie na koncu pokalcu budeme zau. A čeho len je docela tak ľahko? Sudnik byč. Petina, to ty nám mecko pojedaš.
1: Tule doma je!
2: Šudže na a při športnišću so pjatk přetydženjom mjavješe. Prvni raz zetkachu so kopario a kopaki modžiny D. Zo bychu vo pokal vojovali kišnos napismo Serbski Supercup. A vo titul vojuja?
3: Peč mústva také Nibelčic, Pančic, Košic, Radvo, hajaj Ralbic.
2: Poveda Konstantin, kiš raje za športovú jednotku Nibelčice. Noa sezona nerika pak automatisce noa starobna skupina, rozkvadže Jakub.
4: To dáva po nás Nibelčic, Košic, Ralbic, Radvo, Šudom, Pančic, to sú nieké vile, tiež vostali, ale tiež jara vile od emočiny hore prišli, ale... Napríklad po nás nebečanú som ja tiež a Konstantína, tak napríklad sme nieké jedné letošenciu rajmo a pon, že mu hore do 10 modžinu. Ja som nieké 12 let.
2: Džencnejší turnier je za mústva prvný event sezóny a potom, že bôze na prvnie dupkové rý nové sezóny.
3: Ta prvná polca sú celé normálne dupkové rý a pon je hľada halt štúve tabeli také prvný a druhý. Dešin, že pon to je nie Staffli prinne Sporto oder da kennen, heute Japan Chitter decki Meisterrunde, aber in den Damlada Kaikino Spielplan da wurde.
2: Nedlischi Putsch, minene Saisonie bis Nibelchitz do Ottendorfer. Dohosch so Jakub a Konstantin sa pschichodnu Rus Schoplitei, bore zu Sulzom Czornitrasche. Ludwig je 12 Litzdare, a Nehoni Jensa musst wir Sabulom, alle Lada sa Boriatkom na Reinischu.
5: Ja sem posne leto moj Vukov Vanočino a sem neke prine leto oficiálne sudnik a ja sem ti ižo neko tre rö a turnire fizdať smio.
6: Ká se ti k tomu přišo? Kada jen sa se sudnikom stane?
5: Naš toastvo Krušice jo trebao, abo treba šetce ište nuzne sudniki a moj na njom je narečao. Jen kolega od svoje dživa jo tun kurs znao. A to sem ja se s mojimi pšečlami roma, že te vukup vanočino, co buch naše tovarstvo. Ja se sudniki mil, a to mi te veselo čini.
6: A te pa pšušim se tiši še aktivna raja?
5: Haj, ja rajem tiši še Krušicach kopajn.
6: Što je lepe?
5: Kopajn sam im auki kus jac veselo čini rač. Tukaj ja to tiši, že veli dlišo čini mat sudnika, ale ja budu spotač tak to, kajš možno sudnik vostač, kajš to... Můj svobodný čas dovolí.
6: A je to pan druhý Češko správně tyž rozsudit, že to sám nějak jako aktivní rajon, jestli ty víš, že žiri a to nikdy není oferné a tak a jinak. A to by se jen tam ty s takými situacemi zno jako modostné, jako dětšo modostné rozestajet.
5: Hej, to je druhý Jara Češko, dokud jen šo nevidí a druhý jen ještě tam jen komentář sluší, to jenom še zvodžo a a pon, že si na akciu sa koncentrovať, že by a jen MD jen už dvaj voči má a nic česať, to nie je všetko tak ľuchko.
2: Tež tu na Rejnišču je

0: zwiększyć, że emocje soborają, a że się spłonie paru pokalwojuje. Na kromie przyladuje holca, kotraż ma triku SJ Kruszczycy z Drasczyny. Jakoby 3 lata stara, je Luize hiżo započała do bula kopać, a nie jest tym wiace przestała.
1: Luize, ty se jena? Z tych holców, kiedyś tu sobą kopa, se ty ta jeniczka w Kruszczycach?
2: Haj, ja bu prawa, also nieke we demodzne haj, ale we niszich, suś ische i nasz holco.
1: Kasy ty, kto musisz iszła, so z kopaku stać?
2: Ich bin ein Anna, du bist ein Trainer bei Reibizach, habe dann super Nippon mit Drude und Suburat Schwosterli, habe Pschestus mit Bond D2 Dalogratsch, du bist also mit der Jahre Lubiwa.
1: Ist das so ein Wachstück, das ist Hobby?
2: Also, ja, die will Molwem, Harrywem.
1: Also, die Decke typisch geholt, Schatzewitzki. Gatter, ja, das ist mit Holzami Reisch, hat Jenny, wisst ihr, da robot, dass du das musst vermischen?
2: Ja, nur im Hatsch Preda, aber Botze, Modina. Es hat Bond, ein Putzerholz, Botterholz, Jelly. Hat Bondubi, so, ja, also, Bondumus, so Holze, ja, nur Holzschatz muss vor.
1: Jo, jo, blisko šini, Jana?
2: Hej, Biskupicach. Ja mám te, ja sem zno Biskupicach, a ja mám teke, also teke zweit spielerecht.
1: Ah, okej, to reka, te tež drude za Biskupice zno rejšt. Ha. Jene rys holče muslo.
2: Ha.
1: Ale trenuješ te ve Kruszczycach?
2: Hej, ha, te drude ve Biskupicach. Jemo zamysac, ale už mamo rive Biskupicach, mamo dva modi zamysac.
0: Najhuščišo ste i Luize stojšto hulcami na rejnišču, a to ju suva nemeli, skere drude tih hulcu.
2: Este da vea tajko hulca hajt, nikotre te maja strach, ha nikotre nic. Also te maja, also te pon durištanu, ale te tamo drude take oje, take...
1: Kleine hulca.
2: Ha.
0: Na koncu je rozsudne, kak derje mústvo romadže džaži. Šo jedne hač hulc, holca, serbske abo nemske džičo, a tak přesadži so turnirje demodžine na koncu mústvo z Nebelčic. Jakub po finálnej ry.
3: Dobreče, prvno serbsko superkapa modžine dej. Činče poši ropetka, a to je SJ Nebelčice.
0: Vše to byli gratulácia na pomoc, když Hulke tam te trenere zopali oju sú, to sú úplne, ty zaslúžili, nebyči, co sú jara dohrali. Je to ťažko, bolo sa so šekúsať?
2: Hoj, to byš ju top hry, to by sú najvyšší nivo, to by veľkýš krás.
0: Štú by tu najčeší rival?
2: Zes poprovám tej Hulke monstavkom rajbiť, to byš ju jara dobre.
0: Hač dobyčerio, abo tola dženca nic cíle prytku tabulce. Kopariu a kopaki zviazuje, zo maja veselo na trauniku.
4: Ja sa veselím, dokáž majn pončetce kunstidžena, jara rána rýd, tam než môže jen sa ze svojimi džičimi, alzo ze svoje starobe mrýč.
2: Kopanca je za me môj najľúbší tímšport, kýž dole ha i goľa čin šira, že sa smustom udo dobu, že to einfach spost činí. Ha, mi sa ta jara ľubí, dokáž jen pon, alzo jen sa, jen ti nur přečestvo namáka, ha, to ti fajn, když jen pon rumáče raje, ha, když jen Dich im Bond Satschutsche, dich im Rumadji Dubuja, aber da ist echt fein.
5: Jen Matak will er Muschnosch, der Lipsche Hotwatch hat, der Daiki Sport, der Matak will er Rossuji, Betty Rö hat, der Schätz Wesselotschini, dich im Bond Dänisch, der Tscheche Stokonjaka, ich bin mich das im Golle, jemal jene Dobre Mistner. Vuvojovač a potom Lada gavile jo in za to trénoval a što jen pon stokonjal.
6: To môže jenž přihlasovač. Kopen se je cool. A veselu se netrahí, že? Na prenuru letušie sezóna.

0: Polícia z Žili.
1: K zražce mi s vosobovým autom a kolesom je štvrtk večer v Malešecach došlo. 16-letný jedeše se svojim kovom ze zležunosti na Linjansku drohu a převidža při tem. Pošim zdač u kedy 22-letno, mode kolesova počerpi lohke zranjenja na auče a kolesu nastavecna škoda nječe 12-10 euro. Budeský strojotný studni je 72-letný šofér Opela štvrtk popodňu 12-letno Hulčeca převidžal, kýž chce překoca pěšku přepriečič. Auto zjedže do 12-letného, kýž se lohko zraní, 72-letný pak je prostě dalýho bez toho zoby zastav a Hulci pomal. V občerné šledženské napravy vědžechu zastavníku potom k zavinovarie nezboža, zastavníci s časachem může jezdnu dolnost a zavěstčichu auto, rentno doby se nětko nedovoljeného odsalenia z miest na nezboža dla zamujič. Polícia je štvrt nimale 5 hodin do spiešnosť šmieriva a to na S4-10 vysokosti Nibelčice, tam, kde smieš maximálne 7-10 ječ. Od nešto viaca čistú auto bie štrtci přes spiešne popuču najspiešnejší bie Ford z vojerovskej značku ze sviaca hač 100 km. Šoféra očakuje netko 100 euro pokute a dybk ve Flensburgu. A štvrtk popodňu je so 75-letný muž z Kulova pola polície přizivil, kýž je zdžilil, zo je nechtu na jeho kočku cilil, pozdaču z poetruj cilbu, dojezechu kočku k skotnemu lekári, kýž môžeš kočku od bolosťu umožič, škodované zapoda vozivine prečivo neznatým, dla pšenženia prečivo zakoni vo škyče zvieriatu.

0: Riedel knedžesač. V Radvorjuta maja vosrič se staru cirkvičku, kotre svišaše dotal kamentna tafla ze smjenami ciceči vúznamnych Serbu. Osobine napšikvat, kotre su sa ve zašvrchlic dotkách v Radvorski vosače narodžili, kýba tiež ve nie skutkovali. Napšikvat je to Michal Česla, napšikvat abo Handri Dučman, Jakuba Čišinski, Juri Vína abo Jozef Nuvak. Jako jedine cicite mieno je so jim čera nitko tute mieno mienuce nebo Achima Brankačka přidružilo, kiž by runie čera svoje stote narodniny svičilko. Mia je nas ja točnosť prosil a to išto přečelo a svojbnych a viesnanu je tiež přišlo. Jan Nuk napšikvat by veľa liet ve kurie prava ruka Brankačka.
1: Ja myslím, bez Achima Brankačka Kormea nebyl 600 let mohl na svojské stavizne zladovať. On je 47 let tom Kory dal jeho kouk a je nespocnivý, tež v komplikovaných časach, když je nemali koho jazdnil. Ne on vodku dožita čísnil, ale je celé prostě vábil a na koncu tom kou zase znímali bezvedomia do živina zbudil. To je jeho najväčšia zásluha, a vysa tež jeho autorita, jeho charisma. On je mohl ľudí himať, zajímovať, zahoriť za srbskú kultúru, za srbský spiel, za kohový spiel. Ja myslím, že tým leží jeho najväčší živinský skutk.

0: Čelové báby, krásne báby na takým širým sobotnejším raniu.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Beradvorský starý cirkvičce srečce je sočerana vúčaria, staviznária a dirigenta Achima Brankačka spomínavo, kýž je sočera pred 100 letami ve Mielkove narodžil. Za svoje dživo za Serbu vo sebe pak sa za služby za komia bú jeho meno na čestnú táflu přiuzate kotraž vysa starý cirkvičce. Na nej je netko 11 semenu vúznamných ľudí zaž v chlet stotku do kamena zadepane, kýž sú so radvorské vosadže narodili abo tudu skutkuali. Komia je sviatočnosť v obrubiu, svedženskú nárieč miešia nuk, kýž by začas Achima Brankačka 15 letu predseda kúra. Tovarstvo přečeljo Smolerec knihovne je so čera nesvačidle se serbskými staviznami se zabirao. Na letnem vuleče tovarstva predstajštaj Trudla Malinkova a Handri Wirt 23 přitomnym mestrujim porebnišćo cirke z nedeši Faru a Rot. Přitom v obladachu se serbskorečne pomniky a zonichu vo serbskich vosobinach, kotrež so niedo veuse narodžichu abo tam skutkuachu. Mes tutemi bie farar Juri Mén, kýž bie ve 18. letstotku s rečerským kirlušom jednu z prennych vumjuských literárnych tvorbu serbske reči napisao. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostala stipendii Sakského ministerstva za kultus a šulský vopyt ve Česky. Doromade peča cici stipendiu je so rozdžilivo za vopyt Česky jenož jeničky. Šulaka Serbského gymnázia je od sreč septembra hač do sreč oktobra Praze a přebyla tam pola hustnej svojby. Za to je so naličo při požadanských rozmovach přečivo druhým šulariam přesadživa. Od čtvrtka přebyva v Nebelčicach francouzská delegácia agrárneho ekologického tovarstva z gmeny blízko Cannes. Voni sú hosťo nebelčanskej založby za nučko kmanosť. Bez výsku z fachovej vúmenu vo produkcii bioratariu a struktúrach sa struhe zaživenie vopytachu čera

0: je v Kamincu tež pobyl a so z mody šulaku rozmowiał, za kotruž je bošč, bo wiele viace hač jenož autoskuto, hovorske kovo a cokorua vata.
1: Tak klinčeše to včera večer Kamincu a stajke atmosféru většina z nás zavěstče tež bošč zviazuje. Za svědčením, když je šako tež i materiálne kulturné herbstvo UNESCO, pak cítuj što viacačto. Dana Kacerec ze Smerdžacie je každé leto rade podľa a to nudom ve viacorých funkciách, hižo 8 leto za sobou obdželi so jako aktívna čevozvučovalka na programie.
2: Also muss man nicht gleich jen da zwei Monate Predator schiertujeme, trainujeme jara akutne Sato. Da in die Bande, na wo schaut die wirklich change, so jen tu ne Routine, nur so so ne Sammeter, die da kreien ja na Tschechia, das da kule Luigi, die ich bin hatte belada ja.
1: Ústup čevozvučovalku je v útoru večer po takým jeden zvěršku. 15-letná Smerdžičanka je s dobom tež šulaka na Lessingovom gymnáziu a s tým vězo na tradicionálne maj čao maj šulerio podľa. Přitom so ze sobu šuleriemi ve vieste mirie celé leto na to přijotuje, šako raja znamky vážnu rolu.
2: Najprv prajene přes celé leto vojuje šulerio, kojiže radoni o tún povince, alebo o tún tak menované klasenfáne, tún najlepšie z radone nose. A te vince, bude šeš najlepšie šulere po ňom. To celé šelako jo, ale za tých, kýž to môža vnešť, za tých je to jedna opravdu vôľka čest, co to môža všem pokazať, čo ja som tak prajene ten najlepšia, oda to najlepší radoní, oda ja som súbu ten najlepšia, a je to jedna jara vôľka čest, jo.
1: Viac hač 1700 šulakov a šulerio bievi drastče, vúčenie punželu doboršče a so štvrtk večer symbolistce zaso do miesta na uročí. Po legendze leží vukadišťo tuté tradície 15. letstotku, jako huziča miesto Kamienc Vorožachu, obydlario nevedžachu si rade a posvachu zadvielovaní šitke dječi byvi drastče z miesta, vojakam napřečo, načoješ so huziča smilichu.
2: Tun přeča z mojou radonu, když sú ponši bylo zotvane, a to co vince, že to opravdu rejane, si to obladač, to znamená vyklík to opravdu vyklík highlight, ja.
1: Svědčenský čáhaj a vústup čevozvučováku za Danu Kacerec budú příhodné dny tež trošku napínať se. Na zromadný čas ze svojbu a přečelemi pak so tež jara veselí po sebe na vúľký voňostroj sredu večer.
0: A na tom, co my tež veselíme, to potom sredu tež vonka. Před versku potom hľadáme na smier Kamincu a so nádžijame, so my jednou druhú škričku vidíme. Včerajšieho potekím v Kamincu znatú bošť zväčša ze stojšto programom Kultúra, šport, šelakore, aktivity Felix Cíš je so rozmoviav z Danu Kacarec ze Smerdžacie, kotraž je jako čivo zvučováka a šulaka do bošče sobu zapšijata. Vymenčení ešte potom je hižo cibidlky na džesač. Byrnež zarano sedemných vúpada tak čmáke, što vonka je.

Serbsku noc môžete dženca ve smoch, či car doživiť program, je to Serbsko-ľudové ansambla, kýž predstaví serbsku kultúru ve svojej bohatosti a tiež mnohotnosti, čož folkloru, hudbu a klasický repertoár nastupa. Po takým dženca večer 20 hodinách v kúbaništu siatoho Bena ve smochčicach a před program započne sohýžo bydl k navosom. 9 minút do 10.